Poslyšte dál, klidně nabijem. A dále bílí s prochlétou svou krásnou ručnici. Po bažantu nyní slyše střílí, jenž vyletěl se svou samicí. Posléze